0: Poprecká 2 Kielce. Kielce.
1: Loky nakrencone a z oču pada dešť. Lodová